0: jedno noc zpěvaše tu runia Anna Bickingec, ale haj, ta noc je netko tež vopravdže. No haj, nimale hižo nimo za hodinu nekak svunčko skáča, ale svunčko tež netko hižo skáča, so vie s našim vusemaniem a s Bettinu Wenderotovi, kotrož ma za nas. Přeladku dženstvíších tému do branje, Bettina.
1: Dobre ranje, no haj, za jedno abo druho dženca neskýry stávanie trochu češopanie, vůlke fejte konstudinia, tež tu budešinie tisace hoši, ki so zromane svědčili na Nukstoku, či dobe so tež zaujšte ište dere vúspač. A radvoju je so koncertovalo, tak rec zapožděný lečný koncert. Poladáme do všech tutých konců a vy za náš zajímuje ty švíci, když nás obdávají, například nová fotovoltaiková naprava, snáno je vám hižo napadnou tam při autodroze na vysokosti Vujest smir Budešin, tak rec. Tam je taká vůlka příprava so tvary, što tam nastala tiež o tým dženca ráno našich povestšach.
0: To a hýšť veľa viac po takým dženca ráno tu pola nás kaši, že prajne. Hač dođe večich vúse vame, s dječe nám tiež rade jeli vám nešto na vútrobe liži, a to vizor nepočal je sa jednúšna vopkát, ale tiež tak celé poušitkovne.

Jan Reho, Mäsche, Schako Sanas, Hijo, Sportowe, Wuslitki, at Boeschtsch, Runje, Bettina, Wendrotowa, at Dalschu, Sportowe, Boeschtsch, Mamnitko, Jajischtsch, Sauas, Marian Jos Lena, Bina Vossem, at Zizetem, Triathlonowem, Wubidjuanio, Knappenmann, Najlipschi, Serbski, Wobdjelnik, na Olympiske Distanze. Bo, jeden a bo Kilometrach, Wewodje, Zijonjanske, Jesera, Stürzitschi Kilometrach, Nakolesu, a Bihanske Distanze, Dressage, Kilometro do běža Lénian jako 22 ze 166 muži docela. Zdarobné klasy vůdo by se Marian Žur druhé místno. Na olympijské distanci startovali běžte tež rodžina Horjanka Tadija Šeferec a rodžina Radvočan Daniel Nuk. Vokličanka Teresa Vincena vůbečovaše se na sprintové distanci. Serbia po takým tež vůspěšní byli na letuším knapem méně při Cižonianským jezeru.

Adanova hat Junior starte jeme wesentlich skuknien schkom do prote geht, dann mame miestem miestruim tute Termine zapisane. Jens hat osatka so rada za serbske nalisch nosche na posiedzenie, a to popudniu styrioch sakskim krenem si mit rejsch danach. Posiedzenie je zjaune, a traje nekak do večera šestčich. Thema je miestruim wusletki evaluacije koncepte 2+, a do poručenja k polepšenju. Jenaš ište dženca možete namjeti za myto za hospodarstvo za ožbe za serbski lud zapodač. Požadajte se, abo namjetujte předozače, kotruž si po vašim mjenjenju myto zasluži. Zamjer myta je spichovanje dvurečnosti a poslužbu abo produktu, kotruž su vusko za serbskim ludom zjazane honorovač. Dženca a Jutze môža starší svoje šulske numačky za přichodno šulske leto 2026-2028 v šule Čišinského Pančicach Kukovie Pšizivič. Dženca od rania sedemich do popodňa cioch. Mesačne zromadne spievanie zjazka serbských spievorských tovarstvo v septembre devotmie so Jutze a to kajž přeco po púdňu abo na večer šestčich v kurovej rumnosti serbského ľudového ansambla. Všetci zájemci sú vútrobne vítaní. A rečná hodina za dorosčených rádvorju? Ta poskyčí so znova od Rafaela Vičazovie Jutze od napoštyrioch do napopečich. Thank you.

0: Zadkula.
1: Neštere hevak.
2: V útoru jedna klauzúra, po podňu korová proba, večer zase tréning. A všichni deň čakajú v šuli zase test a přednošk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zopada sa 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odpobaraniu stresa, s tým zaberáme sa v našim příchodnom vysvaniu Zadkule. Tuž nezabúčte rádio zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Nič sa več. Den sa večer.

As božoni buduče zavješće tež s tutimi titulemi čencarano. So do sveta, podač, možeme se menuć se s Anu Mariju Brettschneiderec. Amo, trichi vas božo machsapsko rozvoz has Denisom Menzelom. A tež Michaela Melzerovaj čencarano zase podla. Všetky tuto titule čakajú potajkým na nás hač do sedmich. A netko, že tu najprv raz dále z spievavku z Veľkobritánieskej, z Adele menujúce Make You Feel My Love, ona spieva. Dobre ranie, tu je Srbský rozhlas.

0: stehen.
1: Stoda, was nennt am Lepchir du je Benno?
2: Jan ist da, Chimira. Was war ich Idee, auch sa Training, mis Wiecha nicht schon je Powera. Schoch essat Kopaczki nastupa, niecha ze mną hina kłopka dzieć. Hat ze zbytko mustwa.
1: Myślę się, co je to dobra wiec. Jedere za atmosferowe mustwe. Du schimasz da nur wasse bich du Pozicju.
2: Hajtea, a za nieho je to tak tyś luchszo. Z tym mam mienie dyskusiju. Chcemy szak szicerać. A wszy tutaj nasze przecza, to by u nikach buba lanzować. Tak je mi rozkład.
3: Hej, dzieci! Wyście dobyli biehać, a wasze myszki woczoplić. Nic wasze jazyki!
1: Sme em cipli. Što se si dženca za trening vumyslil, ujo Arimo?
4: Aha, to vidíče jo před sobou.
1: To vupala kaž nikajke staré Michi.
4: To na tom záleží, zo to staré Michi sú. Michi, kotrež sem ze svomu pieniu.
2: Začo, baba?
4: Stupče so tola raz z jednej nohu na tajky Mich.
1: To ninže tak derie. Neste ju kruče. Moja noha šun čas kava.
4: Vo to dže. Dženca, zvučujeme balanzovanie.
1: A za to vúžívame staré Michi ze svomu? Vopravde?
4: Spýtaj tola raz na tajky Miše z jednej nohu runovahu džeržeč.
2: To je šun pravo vúžadanie.
1: Vopravde, to je češahací myslach.
4: A to je hakle prvný test. Popravne zvučovania netko pšindu. Při tým, že přeco o to, zo spýtače nohu na Miše stejo, stabilizovač. Šo jedne z kotrije pozicije na nun stupiče. S tým vašu muskulaturu a vaše začuče za runovahu trenuječe.
1: A rie nám to požišo pomha, dokud sme potom v dvubojach stabilniši.
4: Aj, celé pravje. A nic je nojš ve dvubojach, ale veľších situáciách.
1: Ach, tu te Michi maja balanzu mate byč. Prajte tola nödom. Zum Teike, schnau Huster wie Internetche Videoer.
4: Hai, ja tisch. Alle noch zuch nüder Mathe sa zuwe Mustwo kupitsch. Döbü schak Teike Wudauki s waschimi Czwonskimi Pschinoschkami wurunatsch. Du hast wo a Kassa je samnie tisch kus kaisch balangsowa Mathe. A to je potom derie, dysch se s Kreativitu pomatsch wiesch. Nietka pa konces besa du? Wasche jazyki wiatze żaden Training ne trebaja.
1: Thank you.

0: Напусет нихе.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobre ranje. Budušinje su konstudžinja 8. staromješanski festival Voda v umjostvo svetvo svičili. Po informacijah za reduarju je od pjatka do niđele vjace hač 5.20 hosči mirljivje a bez rozestajenju při dobrom vedre svičivo. Jeden z vjaškov bi kronovanje druje budiske žonopoveje kralone. Vodnitka reprezentuje budušanka Julia Becker, šprivine mjesto a budiski žonop na vikach a zjavnoch zaredovanjach. Serbski muzej v občeli so na staromješčanskim festivalu ze serbskim vidjenjom pod heslom Nova doba vo Serbach po vojenskim času hač do zažnoho NDR-skeho časa. Festival tvrdije hudžbe Nukstok, konstudžinja Nuknicu je neđe 230 ljudi vopetalo. Mjez drugim vitahu tam hosči z Polskije, Českije a Bieloruskije. Pjatk a sobotu zahudži do romadu 6 skupinu mjez drugim z Kamenca a Lipska. Nimo hudžbe poskyčachu tam tež aktivity, kež blidowy kicker a koparski turnier. Kež za reduario zdzielišu by letuši Nukstok z novým menším konceptom v úspěšne, tuž chcedžajn přichodže tež dále vesť. Viac ač 200 opetuario je včera na lečný koncert Kura Mea do Radvoja přišlo. Zaklinčachu vúrysky z oratoria na lečo a dalšie spievy, kotrž so lečo na usy opisuje. Jako hoši bychu si mienio rivanskú skupinu Vúžičanka přeprosili, mnozo opetovare koncerta, kot si špokadžahu ve větši ličbě tež z dalšie v okolíne zvonka Radvoja, kvalachu nevšedne příjemnú atmosféru pod vůlkými štomami na cokvini vůdce. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zariadovaniu kulturneje zárody serbského ľudového ansambla Budešin zakončil. Doromady štonače koncertu stane sobotu v opytalnie 1800 hosči zdžili novinský rečník SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista viace a čloni, s čímž sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava tu kvílu na doromady 8 hektarach pvoniny vosebita fotovoltaikova připrava. Předovzače Anumar z Ingolstadta dá tam viace hač 10 000 solárnych modulov připravič, a to tak, so hodži so ratarská pvonina pod nimi dále vúživač. Agri-PV připrava má 7 MW energie produkovač a 1800 domácnosťů z milinu zastarač. K tomu natvária tiež skvát za milinu. Kež předovzače informuje, investuje vone niedže 4,9 miliónu euro do projekta, a numávo pospodária hižo dvě liče solárny park pola hodžia, tun zastaruje viace hač 10 000 domácnosťů z milinu. Marian Žur z Lena by na 8.30. triatlonovém vůbědžovaniu knapme najlepší serbský vobdělník na olympijské distance. Po 1,5 kilometrach ve vodže Cižonjanského jezora, 40 kilometrach na kolesu a bihanské distance 10 kilometrů dobeža Lenjan jako 22 ze 160 muži do cíla. Staromné klasy vůdoby si Marian Žur druhé místno. Na olympijské distance startovaj byšte tež rodžená Horianka Tadija Šeferec a rodžený Radvočan Daniel Nuk. Vokličanka Teresa Vencena vůbědžovaše so na šprintové distance. A to bych upověště, když namakače tež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunce skáča, ale liščo so jižo zaso hýba, vostane vici, kojte z juho zapada, dženca vici kvieje, pomene čupvo maximálne 6,26 stopňu, ale do podňa dobíme ze švielemi ličič od připodňa potom sucho.
3: Šitko ok našim koncu na pučach a na drohách. Tuž vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Mieli sa pak vám ešte niečo napadne, nekaký bvyskač, kýba zase vopkať, hači alebo kopi, zvolenče rátu tu do štúdia. Bettina je pri telefóne pod 0591 733 400.

0: Also pre nás činitko dále s novinami.
1: Vočím, co dženca ráno řeči. A to čítame v novinách.
2: Stoš chce si voličeč do vězdného vyšša ochranovských vězdů ve Vochožanském parku Budženku. Tu nechma so do spicha 16.10 tiketu za zariadovanie od 9. a 20. oktobra do 1. novembra su praktice vupšedate. Za piatk a sobotu bych u online-kartki že biu jedne hodine prič, doromade môže na 4 dňach stajne 4.10 opetuariu te svetlové instalácie s 1000 ochranovskými vězdami doživič. Fenojo, ki so netko merzaja a nimaja išče kartki, maja išče mau šongzu ochanuje a direktne parku Budženku ta maja išče nekotre zbytne tikete vo sebe svojbne kartki za štvortk a tež za nedželu a tež za piatke išče mau kontingent k dispozicii. Po lönče uspešne premiere tuto zariadovania susi zariadovario so veselili přes ulky zajím a so nebychu tunkro džane probléme přes převulky nával nastali, tak písa SZ planuje tam přidatne napravy. Vážne za opetuario pak je, večerna kasa nie.
0: To a veľa viac svitače potekím dženstnišich sakskih nujinach. Vutrebno čak, Bettina.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Vútoru jedna klauzura, popodňu koroa proba, večo zase trening. A přichodno deň čakajú v šuli zase test a přednošk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zopada so 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odvobaraniu stresa, s tým zaberáme sa v našim přichodnom vysvaniu Zadkule. Tuž nezabúďte radio zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič sa več.
1: Čem sa večo?
4: Jaka ňa

0: Sodom Hodgin Cicici, Janit Konapopo, Napo, was mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Budušin je su konstitutinja 8. staromešanski festival Voda v umjostvo svet v osvečili. Po informacijah za redovarjo je od pjatka do niđele vjacač 25.000 hosči mirljive a bez rozestajenju pri dobrom vedre svečivo. Jedin zvjaško bi kronovanje druge je budiske žonopoveje kralune. Vodnitka reprezentuje budušanka Julija Becker, šprevine mjesto a budiski žonop na vikach a zjavnih zaredovanjah. Serbski muzej v občeli so na staromešćanskim festivalu z serbskim vedjenjom pod heslom Nova doba v Serbach bojenskim času hač do zažnjeho NDR-skeho časa. Festival tverdi je hudbe Nukstok, konstitutinja Nuknicu je nedže 230 ljudi vopetalo. Mestru im vitahu tam hosči z polskije, českije a biloruskije. Pjatk a sobotu zahudži dohromady 6 skupinu mestru im z Kamjenca a Lipska. Nimo hudžbe poskyčachu tam tež aktivity, kež blidowy kicker a koporský turnier. Kež zariadovarjo zdzielišu by letuši Nukstok z novým menším konceptom úspěšny, tuž chcedžajun přichodže tež dale vesť. Viace hač 200 vopetovarjo je čera na lečný koncert Kora Mea do Radvoja přišlo. Zaklinčachu vúrysky z oratoria Nalečo a dalšie spievy, ktorú so Lečo na usu opisuje. Jako hošči byšu si mienio rivanskú skupinu Vúžičanka přeprosili. Mnozo vopetovarie koncerta, kociš pokadžachu ve väčšej ličbe tiež z dalšie v okolíne zvonka Radvoja, kvalachu nevšetne přijomnú atmosféru pod vúľkými štomami na cirkvini Vúce. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zariadovaniu kulturnije zárody serbského ľudového ansambla Budyšin zakončil. Dohromady štonače koncertu stajne sobotu opytanie 1800 hostí zdzieli nuinský rečník SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista viace hačloni, s čímž sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava tu chvíľu na dohromady 8 hektarach ploniny vosebita fotovoltaikova připrava. Předovzače Anu Mars Ingolstadta dá tam viace hač 10,000 solárnych modulů připravič a to tak, zo hodži so ratarská plonina pod nimi dále vúživač. Agri-PV připrava má 7 MW energie produkovač a 1800 domácnosťu z milinu zastarač. K tomu natvaria tiež skvát za milinu. Keď předovzače informuje, investuje vone niedže 4,9 miliónu euro do projekta. Anu Marvo pospodaria hižo 2-lietše solárny park pola hodžia. Tun zastaruje viace hač 10,000 domácnosťu z milinu. Na Kubvanskej jezbe Vojerovskej župy Handri Zela do Delnieje v Užicu je so sobotu 44 zajmovaných občeliva. Kež izdžili županka Gabriela Linakova, sunimo Serbsko-Nemského domizniského muzea Janšojcach, tež serbsku štvoč Kočebusu opytali, pokotrie švedžeše ich Sabina Zigova. Nimo typiske staromešanskeje fasádoveje struktúry môžachu tam tiež viacore vúmiovské tvorby se serbskými motivami na tvarinách obdživač. V opytali sú tiež kloštorskú cirky, kdež sú hač do 19. ci a cicečí delňo serbské kemše svičili. A to bych upovieste, kdež namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj po rajnčím sluncu sú niektolá te dešťové mročele tu do Budyšina pričanili, ađo pripodňa dys a dys stajne ešte raz dešť, ostane vici kojte maximálne 26 stopňov a vod pripodňa potom tiež sucho a slunčno.
3: Všetko ok, všetko poriadku, na pučach a na drohách vám všim tuž dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Zvončo rádi tu do štúdia, kýba zopísače nám povesť, jeli zo sa to zmení. Trochu sobúčiu a vysok tiež, všetko trebáme dožďovo naše obkádne pokyby.

A do nového týždňa startujeme výzotýž zase z dosť a na dosť. Poky vami, tu máme vúbia. Čenca vúseva zase moda žuma, rádio zatkula a to večo vosmich. Sakska rada za serbske náležnosti zetka so Čenca na zjavne posiedženie po púdňu 4, tute traje nekak 2 hodiny. Tema je miestru im evaluácia koncepta 2+, a doporučenia k polepšeniu. Jenež ešte Čenca môžete namiete za mytr za hospodárstvo za vožby za serbský ľud zapodať. Požadajte so s vašim závodom abo namietujte předozače, ktorýž si po vašim mineniu mytr zaslúži. Čenca a Jutze môža starší svoje šulské nováčky za přichodné šulské leto 2027-2028 v šuli Čišinského Pančicach Kukovie Přizivič. Čenca od 7. do 10. Rečná hodina za dorostčených v Rádvorju, ta poskyčí so Jutze znova od Rafaele Vičazovie a to od napo 4. do napo 5. A domojnice letnika 2026 Asič Zári preprošuje všetkých přečelov a zajímcov na letní svedžin lečnem nezdže v Vulkých Ščárach. Jutce, nie, sredu, vod na poštyrioch preprošuje na kofi a tykans a cíča s vami mestrujem spivač a vezotiš riovač. Nimo toho môžete sa tiež vo projekte a vo přichodnom letniku intenzívneho kurza informovať a so s domojnikami a rečnými trenerami rozmovieť.

0: nam jenoš převod při putnikovanju a pučovanju, ale v osebe ve šinem dnju, při staroščach, při veselu a tiž v svobodnem času.
1: Nábožne sú k dnejma dženca Judith Smolina z Nebielčic, na roku a zamovitosti tamnejšie v osade.

0: Bedel načuječe, dobe ranje. Pecina je na tom pšimni vostova, a poladnimo zromadnje do nujno. Pšet nekotrimi djemi šako sme hiž raz o tem razpravili, zo je mlokanja mula v Leppersdorfje nejapce zrečenja z mlokoprodukovacimi raterjemi vupovedživa. Tožto zavodo vopstrahovaše, zo svoje mloko neodbudu. Tomu pak pošim zdaču tak ne je, Bedina.
1: Vočim, so dženca rano reči. A to čitame v nujnach.
2: Hajkeš pisaja Burski nujenje Bauernzeitung žili tam braniborska ratarska ministerka z menom Hanka Mittelstedt, su viacore zavode hižo noe zrečenja podpisali, ministerstve nie ani jeden zavod znate, kiš nie hižo noeho partnera namakao. Pozadk za tute vupovedženje zrečenju je po artiklu Burski nujenje přestrukturovanje mlokanje. Potrichene su v osebe zavode severnje Berlin. Lina, kiš su svoje mloko dotal do Leppersdorfa vozili, eksperča tukaja na to, zoraja vozi bez stupace kušte za transport rolu. Mlokovi industriji spytaja hižo dlije, buče mloka skročić, a s tým tež logistiku eficientnejšu zčinić. Za ratarju, kiš maja dejki a dobija potekim od mloka živi byč, je važne zo so povšim zdaču, žana kriza v zvičnjenju ne bliži, tak pisaja Burski nujenje votorene pak je pšivšim, ke kotrim kondicijam su netko nuje zrečenja v obsamknuli. To v přichodže zavodu rozsudži k tomu išče krutke zarejadovanje mlokovih pfačiznu, potom zo su so loni trochu stabilizovali, leža pfačizne tu kvilu zaso na jara niskim nivove, loni davaše přerisku 2,5 centu na litr mloka, vokom mikne je to přerisku jenošišče mes 11 a 9,30 centu na litr, tak rika statistice ratarske komore.
0: To by potekim vůlit do světa mloka, mít lízané to žádné nie, ale závody, kterým je mlokarnia Müller, zřečenia vůpovědživa, mají znamenča najprv raz přichod. Jak dlouho to se so přichodnom času pokazá. O tom rozpravěš se potekim v aktuální Burské nujině.

0: Czesać Minchino, Dona Podziewiczych je, a tu jeszcze nie tylko czas gratulować.
1: Przejemy zbożo.
0: Wutrone zbożo przecza k kulowatym 90. narodninam strzelamy po żumach serbskiego rozwosa Alojsy Lanzy. Krótko strołotu, Boże żonowanie a dalej. Lubych w opytuariu staruni. Przyjaty już po żumach serbskiego rozwosa manżelska Annelies, dzieci Gabriela, Tomasz, Katrin a Margit z manżelskimi gejstisz 10 nuczko a 12 pranuczko. Ale nic jenoś lubi swójbni cieća gratulować, ale też wiezo towarstwo, spiewario. Woni pisaja, dżęca sveči guloski staroni sjatoho Adalberta, veleletne pšetseda a čestne čvon serbskeho muskeho koradelane, ale slanga svoje dživeče sate narodnine. Vele zboža, stroho tu a mnoho rjanih hođin gru svojbe svojih lubih a pšetčelu, přijajemu šice čvonojo muskeho koradelane. Zdobom pak je to tiž s Džakom zjazane. Tule ste ja to cu přečitač. Džakujeme so tebi, Luba Alojso, za veleletne spore dživo, kotrž se na dobro serbskih tovarstvu delanach vukonjav. Přetušim za naš spilny cuk. 35 let si byl předseda našeho kora a viacač pole džesatka si v kurje sobu organizatoriske náležnosti vukonjav. Organizoval je vstupy v tu a v kraju, svedženje a je stajne tež nových čvanov spivarju vabiu. Džakona jeho proce je so muski kor před nešto letami tež vomvodžil. Bez tebe nie by muski kor delane to byl, što je ščenca je tu lesti. Muski kor delane přije tuž čestnemu čvani rjane svedžen gulovje v kru svojby a přečelo. Alles lange, switchy Jensa, GW Jessate, Narodnine.

0: A bim bom, zvoní na počítačích.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ráno. Budušenje su kon studženja 8. staromješanski festival Voda v umjostvo s cvjetvo svičili. Po informacijah zarjaduarju je od pjatka do nedjele vjace hač 5.20 hosči mirljive a bez rozestajenju při dobrom vedre svečivo. Jeden z vjaškobe kronovanje druge je budušskije žonopoje kralune. Vodnetka reprezentuje budušanka Julia Becker, šprivine mjesto a budušski žonop na vikach a zjavnih zarjaduarjach. Serbski muzej v občeli so na staromješčanskim festivalu ze serbskim vidjenjom pod heslom Noa doba vo Serbach po vojenskim času hač do zažnjeho NDR-skeho časa. Festival tvrdeje hudžbe Nukstok, konstudženja Nuknicu, je nedže 230 ljudi vopetalo. Mestru im vitahu tam hosči z polskije, českije a bieloruskije. Pjatk a sobotu zahudži doromady 6 skupinu mestru im z Kamenca a Lipska. Nimo hudžbe poskyčahu tam tež aktivity, kajž blidowy kicker a koparski turnier. Kajž zarjaduario zdžilišu by letuši Nukstok s novým menším konceptom úspěšný, tuž chcedžajun přichodže, tež tak dále vesť. Viace hač 200 opetuario je čera na liečný koncert Kura Mea do Radvoja přišlo. Zaklinčachu vúrysky z oratoria Nalečo a dalšie spivy, ktorýž so Lečo na usy opisuje. Jako hosči bychu si mienio rivansku skupinu Vúžičanka přeprosili. Tuti ti švercore radvorske džiči rijuja. Mnozy opetuario koncerta, kociš pokadžachu v väčšie ličbe, tiež z dalšie vokoliny zvonka Radvoja, kvalachu neušedne přijomnú atmosféru pod vúlkymi štomami na cukvini vúce. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zarjaduanju kulturnije zárody serbského ľudového ansambla Budyšin zakončil. Doroma do štornače koncertu stajne sobotu vopytanie dže 1800 hosči žili nuinský rečnik SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista viace hačloni, s čím sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava dukvilu na doromady 8 hektarach pvoniny vosebita fotovoltaikova příprava. Předozače Anumar z Ingolstadta dá tam viace hač 10 000 solárnych modulov připravič a to tak, so hodži so ratarska pvonina pod nimi dále vúživač. Agri-PV příprava má 7 MW energie produkovač a 1800 domácností z milinu zastarač. K tomu natvária tiež skvat za milinu. Kež předozače informuje, investuje one niedže 4,9 milionu euro do projekta. Anuma vo pospodária hižo 2 lyče solárny park pola hodžia. Tun zastaruje viace hač 10 000 domácností z milinu. Marian Žur z Lena by na 8.30. triatlonovom vúbeđovaniu Knappenmann najlepší serbský vobdielnik na olympijské distance. Po 1,5 kilometrach ve vodže Cížonianského jezora, 40 kilometrach na kolesu a biehanské distance 10 kilometrov dobeža Lenian jako 22. ze 160 muži do cíla. Starobnej klasy vúdobe si Marian Žur druhé miestno. Na olympijské distance startovali by štej tiež rodžená Horianka Tadija Šeferec a rodžený Radvočan Daniil Nuk. Voklečanka Teresa Viencena vúbeďovaše so na sprintovej distance. A to one byšu naše džensnejšie povieššie, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Kež připovědžené dženca ráno, so tu miholi budešině, hač do připodňa stajne za so širým mročele, dež nesu od připodňa potom slunco so udrapa a jenž ještě mročovky k dekoracii, to šo při věci kojtych maximálně 26 stopňach.
3: Durch die Lustgenzer Napuchara Nadruach Vesakski alle Nietzsche, Dackle, Naschimonio, Wuschiskim Kunzu, Pschilwam Schimtusch, Dobro Jespu.
1: Serbski Rosbus.
4: Salut, ça va bien? New track? Oh, you are doing it. All right.

0: Institut za sorabistiku v Lipsku, gubvanišča a sleženišča na tamnešči univerzice, džiš studija vedomostnice, kulturnice a přichodni vučarjo serbščinu. Tutun institut sveči svoj jubilej. Leca v obsteji 570 let. Štu su či, kot siš tam studovahu? Kak ich puč dale džiše? Što je im institut sobu na puč do živenja dal? K tomu netko zastupujo sta druhých Schickwart. Monika Gerdes so war jetzt rausmobjawa z Dozentku a Rečespytnicu Praze z Dr. Katio Brankačkec. Wona je Lipsku votrostwa, tam postišo studovawa a po Ukrajine maj semestromaj jako stipendiatka Praze, potom tam svoju dalšu živjensku štěžku si pytawa a tyž namakawa.
1: Knini Brankačkec štove po prawom dokładnie Praze na Uniwersitě činiče.
2: Also na univerzitě jsem je jenom na honorárnej báze přece jako učelka serbštiny za ryčnou praxu. A tam já podávám takhle serbštinu za zájemců jako přidatnou ryč, jako volbnou ryč a za pokročených tež. A hevák jsem já na plném místě přistajná na Akademii vědomostí ve Slovenském institutě a tam já činu ryče zpětné sledění. Wohne so zaberam ze serbštinu, so rabistiske sledženje, ale najhustišo v přirunanju z drugimi slovenskimi rečemi. V poslednjem času sem ja netko započala vobdživač jeden slovnik, jeden serbsko-český slovnik, kiš jo so rabist Jiří Mudra v svojich letach započal a jara dlho na tem džival a zbieral, ale mi je to bohužel dokončeč mu. Vo tutom slovnik je obšetco hišče me s serbsi vupňacimi veľký zájem a sme to netko jako online slovnik vozjevili.
1: Vysče, absolventka Sorabistického instituta Lipsk. Kak bys vy svoj studij tam opisala?
2: Nej, ja však jsem tu celé studij absolvovala v době, když ta profesora ještě nebyla obsadena. Já to obladuju jako vůlky zbožo v tom smysle, že je to dla jara věle všelakých docentů z Budešina jezdživo. Měli opravdu, mě nebyla pola všech, když jsou tedy v Budešině dělali. Já jsem potéky měla jenom jara širokou paletu vůčovacích. Za studij je to něco dobré.
1: Kajki duch je knježiu nastupajo zromadnosť mes docentami a studentami?
2: My sme byli kajšie na mała svojba. My sme mieli hodovničky. My sme vulety zčinili. Knes Richter je z nami na zelové pučovanie kodžiu. My sme v Ventlande byli na exkurzii. A tam sú byli všetci štipendiači a zajemci podľa. Tam je sa serbs rečalo, tam je sa spievalo. Knes Richter je k nám do centrifugy kodžiu a z nami tam spieval a pivo pivu. A hej, my sme byli na svojba a knes Richter je bol náš nad.
1: Što da přeječe zorabistickému institutu do přichoda?
2: No ja jom vizu přeju vele angažovaných studentov, kýž pak tež so tam doma čuja na tej zorabistice. Tak až je to pola nás bylo. My bychme rádi tež v Lipskom za so bole romadže dživali, tož nastupa také vúmene studentské. My sme netko měli jenu exkurziu. Studenča z Drežan a z Lipska sú romadže so zetkali s praskými. To by za mojich studentov vulkotne.
0: To praje dr. Katia Brankačkec z Prahy, rečespytnica na tamnejším Slovianskym institúte a honorárna docentka na Karlovy univerzite. By to vúriesk z intervjua, ktorúž je Monika Gerdesová z nej a ďalší absolventku Sorabistického instituta Lipsk viedva, štož sme včera nedželu musevali. Kompletne namakače to šo na našej internetnej strone, našej darmotnej app MDR Serbia a vezatež ako podcast v Audiotece ARD Sounds.

Kratka pa Cibil Ginaldžević je 8 hodin 6.40 a tule su ište naše pokyvy do čenstnišeho dňa. Čenca vusova zaso moda žuma, radio Zatkula a to kaž pšetco po zvučenom vášňu 8 a to hač do 10. Studio Liška přinese medie na serbske sy. Dženca a Jutze môže česi to ve Votrově vobladač. Medio a tura po takým pokročuje a pozastanu tam od 9. do na po 4. při športnišču. Přeprošení sú mali kajštiš vulci, dži šulario a vizotiš seniorojo. A tam môžete si tiež so všetkými prašeniami kúho boku šmoratka dojnč. Jeli treba če nekako vosibitu app abo ceče na voknič kak foto posvač, možeče potekim tute prašenje dženca sobu dovotrua zač. Sakska rada za serbske naležnosti zetka so dženca 4 na dalše posiđenje, a to sakskim krajnem semje. Posiđenje je zjavne a traje nekak do 6. Tema je mjestrujem evaluacija koncepta 2+, a je vusljedki, kaj štiš do poručenja k polepšenju. Jenoši štedženca možete namjeti za myto za hospodarstvo, za vožby za serbski lud zapodač. Skulova pokažatce pátor Fabian Rička, referent za politickou komunikáciu jezuitskie svúžby za čekanco nímsky, přeprošuje zájemcov na zromadnú rozmovu vo názorneniach a prášeniach v zvisku s připočúvaniom čekancu. Júdce to bude večer 7. do na podživiečich budeským ekumenickým daranským vopkoče.

0: Srpsku hudbu slyšíte ve srpském rozhlasu.
1: Já mám iluziu, za pas mi kuzuju, tak hud nech mě zvlčů. Za džen sa přečený, přičel si na leče, zasa se strovíme. Já mám iluziu, za jenoj svarině,

0: 6 menšinou do Čivečichie.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca nebelčanka Judith Smolina.
2: Prosiny sú nimo, ličo so pomalo s nami rožunuje a s tým tiež čas ličného dôla. Mejach začišť, zo bych už si lica vo sebe veľa z našeho svojmno a prečesko krua do horu dojeli. Pučovač, v přírodze byč, se to ľubič dať. Što vy za čas takého pučovania činiče? Na šulskim vuleče poda so riadona tiež na pučovanie. Většina dzieci so do vôbokie rozmowy poda, druzy nešto spievachu abo so přes žorty smiachu. Dvajo pak kročeštaj zromanie a so rúžuc modleštaj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po ne vúžijemo, vona reknoštaj. Wow, si myslach, to nesmí ešte na pučovanským dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samo zrozumlivé vši stúčky rúžuca modleštaj. Dopom nich so na to, dus sem so ja prenie kruč sama z přečeku rúžuc modliva. Vidžu to hišče před očomaj, kak smuj na svetvom zatkaniu modžine v Kölne na vujku vuku bežavoj,

0: Žižik Rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastro. Vzáskega programa.
1: Liebe Žiži, kak jos za vás ten drugi šulski tyžen žinca startoval? Ja som žinca zajča v jelgin dvojko v busu do mesta sejžova, na droze jo byl štau. Ja som se postarostčiva lec přepostčena živo přižom. A ukniki ze mnu v busu tesu teke byli píčku z Njemjanjone, dokulaš su nesu vježeli lec dypkunje do šule přijdu. Chtož co, kušte žen jano krotku drogu do šule mješ a na Dolnosaskem gymnazium nje uknjo, ten mežo do internata přešignuš. To pak ma teke svoje nyki. To svyše mežinca plan naše je radioveje familie.
2: No, coga jo, ste se zase váživej?
3: Ni, starna.
2: Gleich sogar bin tag Pazos.
3: Jonas muss zuerst zu Internata, na drugu Schulu, do mesta. A ja budu pön samuschka. Nicht nebujo zemnu grasch. Nichten nebujo me pomagasch. Nichten.
2: Nichten se nebujo stebuvasich. Suchai das. Jonas pijo kuschdu sobetu domoi, ze Schule. A mimo tego masz lisku, a masz nas szyknych drugich.
3: Co ty, Jano, tak gronisz? Ale nicht nie burzo.
2: Nint, ale przestań. Co my lubisz u Jonasoju pomagać?
3: Ale ja mam Jonasa tak lubu. Ty nejdi przecież.
4: Nint pokaż raz twoją listczynu. Benie dujka, Gajo.
5: Jo, co my tu listčinu raz přejiš? Petam smin mudrejše. Šulske vědce. Der je kuli, blok, zešovki.
3: Njame žo ga Jonas dali do naše je šule chodžiš. Musu ga ven na ten gymnastik do mesta?
6: Anka to ne je gymnastik. To je gymnazium. A tam mogu jo vjele vědce nauknuš a koho doma. A mimo togo obtužim bytlim v internáše, ale pětk přižem přece domoj.
3: Ale.
6: Nic ale.
5: Anka, Jonas má pšauje. A nen, co mi dali getovaš.
2: Ale pšauje rozognuješ by děli Jonasa.
6: Já by se vjaselil. A mojš přijašelo by mogao teko přepšasiš.
3: Ale nas teke šuknuch. My gaši teke šukne pomagamo.
2: Jo, a ne zabin spetni zec, šopve štrumpe, usoke treje.
4: Ale stare nan, Jonas pšižo ga pšiduce petk zase domej.
5: Jo, nens mi šukno na liculi, co Jonas zabiš ne dejo.
3: My gašme šukno na liculi. Zešoki a take neco, drastva a to... A co hüschi?
5: Der je uknusch, pilne muse wenn bisch. A tvoje spische, Jonas, jasch porret. A wejspier teke.
4: Jo, a pisswuschne muse spisch.
2: A to nei wajinsche, jo? Asch namaka es dobrych psiaschelu.
3: A red nu psiaschelku. A net so hüschi. Jocham niesmiosch, zawössche schinusch. A uzapniku niesmiosch görisch.
1: Živin je v šulskem internáše, má svoje upomínania. Veto, žicim vám, ľubežiši, dobrý start do týženia.

0: Jolina Kochholz, your host, Bivava. Po politickém převrošení jo v Rožebuzu nastalo nové zřejiště serského živenia, gaten serský dom na August Bibelové droze. Tam nemají jano serské instituce svojho sedvo, jako serský institut, domovina, serská biblioteka, serská kulturná informácia, lotka, abo založba za serský lud. V kluboni serského domu jsou pšavit vonje ustajence a šake zaredovania. Ale teke dvor serského domu jo godne smakanisčo. A tam jo Rožebuzska domovinska kupka přepšosuva sledne pětk na dvorove svěžin. Maria Ilikovska-Winklerova povežio.
1: Zgromadnje su cvonki přigetuali dvor na zmakanje. Čike pěč šurmanje byl pedla.
2: A my jsme runa se skitom opetali te nove blida nastajiš.
3: A vy, kněz, Ela, vy máš o to cerjene víno?
4: Jo, no já treba moce.
3: A kněně Šurmanova, ako přeci pilná, tam jsou gjarnce, tu jsou te prozne abo půne?
5: Myslím, že až te gjarnce jsou še půne, ale te flašky jsou nímale prozne.
3: Kněně Sabina Zigova, přecedarka domovinské kupky hůch.
6: My jsme věle nakupovali a my máme dost zakuštěgo.
3: A kněně Kalcová, což tě rovno upak
7: Ja som čekajen skotovala.
3: Sliukove. Ešte přines nieco dobrego?
7: Tortu.
1: Taký dverový sviežeň je dobrá myslická, mieni Horst Adam.
8: To je tak, až za večer máme už staršiu generáciu v kupce. A toho sme gronili, že my to odpúňa gotovo až časom, tak až staršie ľudí majú dosť časa.
1: Předsedárka Rožebuzskeje domovinskeje kupky Sabina Zigova jo všich uvítala.
9: Po jo ten tykajncový bazár přigotovaný a ja žucem nám všetkým veľa, veľa viasela a viegin redne odpodňa.
1: Jeden cvonk domovinské kupky jodre Úžicanar, ale veniom ju kradu dujku drogu na zmakanie.
10: Mein Name ist Ulf Kamzelak. Seit 25 Jahren lebe ich in Italien, also ganz genau in Südtirol. Bin Mitglied der Domovina und zwar deshalb, weil ich mich dem Sorbischen sehr verbunden fühle. In Südtirol, dort wo ich lebe, fühle ich mich als Botschafter des Wendischen, halte viele Vorträge, mache

0: Zome povedaš vo indigenych ženskich. Vani su navedovarki. Oprovajú vedu a angažirujú se za zmenu v tuaristvie. Tak to formulirujú zjadnošone narode, ta UN. Ten týždeň sobotu, 5. septembra, se svieši prietne raz miaze narodne žien indigenných ženských a žočo. A my, co my se s tým tému zabieraš, ja mám ho ve studiu Gregora Klima. Gregor, ty se o tom citau, nebevi rozkladuj pšosom hešte raz, co jo minione se slovom indigene.
1: To je krado komplexne tema, ako indigene pwaše luže, ako ved dawnych casusem vesiebne region obsedle, dla toga gronje šake jim teke domorodne, a k tomu pšižo až indigene luže majo historiju kolonizacije, a s tym su doživili krado wiele namece a petvecovania. V Europie su jaden taki luč sami v petponoce, tajšne su Nince v Rusojskej. Teke gašo dawa o v Serbach šake diskusie, dla toga Serben nie pwaše ako indigene.
0: A dlaczego jo ten žen indigenich ženskich a žočo so šum trebne?
1: Ta UN groni až indigene ženske pšelzejo važnu rolu za oprovanje tradicijo, veni davajo staru vedu dali, napšikrat indigene rece, veni se zasažujo teke zaštit nature, rovnocasnja so indigene žoča a ženske či raze cestče vopore namace ako nie indigene ženske. A veni šerpje ženca ešte dla usledko kolonizacije so odovali sterilizirovane, jih familie so kolonizatore znicili, napšikrat s tým, až so jim vezeli jih žiši, to je se stalo v Americe, a také v Európie abo Austrálskej. Žinca sú indigene ženské krádu petrifiane ved chudobe, nie sú cesto rovnostajone, přijdu cestče do konflikta s policajú a až do žincašnýho ordu jo zamordované, rovno také, ako sa politicky angažírujú.
0: A co môžu pen taký mjazenarodný žien ukbaš?
1: No, nejprve je to zjavne připeznáště za indigene ženské a ten žen dej použiš výdobnost, nestatky, ako přijdu do světa, se snaž tak cestovice nestanu, to je na nimi ta nažia.
0: A my že, Gregor, my půžeme se ten týžen dále z tého tému zabíraš, ve našej muzice týžen já představíme vám indigene ženské a jich muziku net k tomu věci.

0: Žižik Rádiu. Ojo váš, Žižek Sebastro. Zdravského programa.
1: Liebe Žiži, kak jos za was den drugi schulski tisch in Žinca startoval? Ja som Žinca zajča wielgin dvojko ve busu do mesta sejžova, nadroze jo byl štau. Ja som se postarost čiva lec přepostče na živo přižom. A ukniki ze mnu ve busu tesu teke byli píčku z Njemjanjone, dokulaš su nesu vežili lec dupkunje do šule přijdu. Chtoš co, kušte žen jano krotku drogu do šule mješ a na Dolnosaskem gymnazium nje uknjo, ten mežo do internata přešignuš. To pak ma teke svoje nuki. To svyše mežinca plan naše je radioveje familie.
2: No, coga jo, ste se zase važivej?
3: Ni, starna.
2: Glaubst du, dass du einen Tag passt?
3: Jonas muss zuerst zum Internat, nach der anderen Schule, zum Mester. Und ich werde einen Samuschka. Nicht in Nebuja, sondern nur Grasch. Nicht in Nebuja, mit Pamagasch. Nicht in.
2: Nicht in Nebuja, zu bewahrisch. Such das. Jonas schickt Kuschel zu Bett und Domoi, zur Schule. A mimo tego masz lisku, a masz nas szyknych drugich.
3: Co ty jano tak gronisz? Ale nicht nie burzo.
2: Nyn, ale przestań. Co my lubisz u Jonasoju pomagać?
3: Ale ja mam Jonasa tak lubu. Ty nie idzie przecież.
4: Nient pokaż raz twoją listczynu. Benie dujka gajo.
5: Jo, co my tu listčinu raz přejiš? Petam smin mudrejše. Šulske vědce. Der je. Kuli, blok, zešovki.
3: Njame žoga Jonas dali do naše šule chodžiš. Muse ga ven na ten gymnastik do mesta?
6: Anka to neja gymnastik. To je gymnazium. A tam...

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Kratko je bil srpski svežin. Srpske spive so se rošili Dobrunico v jeho regiona, a v srežnej Vužice musí pendlarje mieš dobre nerve. V tých a dalšných témach nento vici ojo Gregor Klim Dobrožin. Zora je bil srpski mark a svežin v Kratku. Až na 800 lúži je okde dalo svežinišču okovo javišča petkovým nebjom, to je nám gronio organizátor Michal Apel, negašne jadna tamnego sprejvinnego kina. Večina je přišla z krotkojského kreza, petmotom kromaže vesreš sú přepšasili krotkojský cerkvinek okres, domovina a miesto Krotk na vielebocný program s muziku, reju, trastvinným šešigom a serskiju mudu. Viacojo ustupio serski ľudový ensambl. Svomátom so mogli nové cílové kupky za to serske dobež, kronie Michal Apel, vesibne za cerkvinným okresom sú nastali nové zvisky, ako kšie utvariš. Dolnosjarske a slipenske spive sú zazneli kajens týženia ve Brunicovom regióne. Spivarky ženske cego kora Jarobinka a dajšne gvose sú dali zjavný koncert na dvorništu v Krotku a na šustarod dvorje v Trebinie. Uše toho sú nepšizjavione spivali ve slipenskej gali, v naturie blízko starého Mivoraza a cora teke při muzeu za textilné umiestvo ve Baršču k přachvataniu tamných gestčí. Cíl akcie je bol sjarske spive rošiš rono domjestno, ako su šerpjali přes Brunicu, kroni vjednica kora Valboga Vaudžic. Při projekče Lausica Špurensuche su sobetu zgönjili gosči ze a zvenka Vužice šake ved Serbo a strukturnego regiona. Peša 6-6 luži, vjele z Barlinja, jo se obželivo, veni se ogledali Vužiskej bienale ve Hošebusu a svišali ved úsledku udobyvania Brunice. Při Hošebuskem predsrečnem jazorje jo ich dalej informirovala Milena Štokova ved Serskije zavožbe. Tašna stacija jo bylo slovenske krožišto ve Brkovach, Žošioš po Boboženský cón, viaco još po napredkstajenie Hamlet v ramiku Vúžeského festivala ve mieste, organizatóri projekta UNESCO PEŠ, kšie znova dalšnú akciu pebytovaš. Niebelčanská iniciatíva za novú šulu dostanio spichovanské tuaristvo. Za 11. septembra přepšesujú na založenské zmakanie. Za dvie lieše dej zakvátna šula startovaš. Prietne přizjavenia južo sú, informirujú iniciatíva, Niebelčanská šula by bola prietna licha serská šula ve Vúžice. S tým by ta viac pa už aj 36 letach zase dostala svojskú šulu. Krobla struga ve slepenských stronach audio ved konca septembra cistčona na brjogach bužo firma Garten Eden šiktno sec rostline vetetnia krobla vetparaš a dalšne napšave zahopiš, ktož objarja vetu da šiktno zrumujo, což za to betreba. Na tých vlackach žož viele domov stojpši struze abo zagrody sú bužo ta firma teke šiktne zbytne rostline vetransportirovaš. To cistčenie je žiel plána firme LEB, to je Žocená firma Gornískojskeje firme Liak. Ten plán obšimio napšave, s ktorým škšie vesvabíš ustatkovanie penížanie gruntovie vede veslipe. Pendlarje ve srejšnej Vúžice musí mieš šťapnosť. Ešti až dosriode upadujú šigi togo RB 5-6-6 miazu Krotkom a BVU vedu. Také miazu Hošobuským gvónym dvorniščom a skorielcu upadnú jednotlivé šigi, zavinujú to tvarské živa. Zase žili sú za to busy, informirujšo sa zaucasa dla vetiesta. Kledešo až bužo šiško kelasa sobuzeš, ale také bulece stole a žišice veziky. Dešťo v band, ak jo rono přišo ved Petviacora jo zase raz se Vúžice obijao, za to bužo se ved podňa zase pokazaš uva tam svinco, termometer stupa ešte na 5 a 26 gradu, píče zajča šiekno jednotlivé dešťo ve mroka ve přes kraj, gledeme lec potom neco druhé přižo, vaci bužo vyčo čochu zimnej, či a 26 gradu pežilo mocne vieč a viele mrokovo sriodu ugleda podobne.

0: S tymi prašenjami zabirame so v našim dženšišim vusvanju.
1: Dola najprede chceme raz vedeć, što je nam Klaudius za prinu hodinu s přijodou.
2: Dobro večer, tež vodme, so nebyšče v dženca večer do stresa padneli. Mam za vas pravu učbu s přijodovanu. Shakira ma spil Daj Daj za vas. Skupina Noa Doba tež na vas čaka Budyski Bounce, je jich spil. Hej v prvnej hodine očakuje vas tež spil Moving to the Sun od francouzského DJa Hugel.

0: Pola najuwerci sojenca šitko dokoavoko stresa, kuž z nas jun začuva.
1: A to v najšelakorišich vobvukach. V šuli, v vážnych rozmovach, duš za sojunu 10 menšinu přepože na termín přijedeš a si potom svar dostaneš. Cele jednore všude.
0: Hej, a dokáž nie Marta žana studovaná psychologoka a ja žaden stresový terapeut, smoj sa Marta a ja z pravej facholču vo stresu rozmovjavoj. Mienujce z Francisku Simankoje.
1: Vona byli v smysle.

0: Zadkula.
1: Každú pondelu.
2: Festival tvrdie hudby Nukstok konstituje v Nuknice je niečo 230 ľudí v opetovo. Mies druhým vytahu tam hošti z Polske, České a Bieloruské. Piatka sobotu zaujíži dohromady 6 skupinov mies druhým z Kamienca a Lipska. Nimo hudby poskyčahu tam tiež aktivity kajž blíduje kiko a koposky tunio. Kaj zariadov rozdílichu byli tuši Nukstok s novým menším konceptom v úspešne. Tuž cedo jún v přichodže tiež dále viešť.
3: Z koncertom skupiny Janka Hanka je so sobotu riad zariadovanju kulturnje zarody serbsko ludo ansambla Budyšin zakončil. Dohromady 14 koncertov stajnje sobotu v opetanje 1800 hoši, tak žili nujenski rečnik SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak 300 viac a členi, z čim su zamujči spokojo.
2: Marian Jos Lena bi na 8. triatlonovom wubidžuanju knapman najlepši serbski vobdžilnik na olympijske distance. Po 1,5 km ve vodže Cižunjanskog jezera, 40 km na kolesu a bijanske distance 10 km dobiža Lena njako 22 ze 160 muži do cíla. V starobnej klase vudobe se Marian Jos druhé miestno. Na olympijske distance startovavoj bieštaj tiež rodžina Horianka Tadeja Šeferec a rodžina Radočan Daniel Nuk. Vokličanka Teresa Viencena vubiežovaše so na sprintuje distance.
3: Gunzlita ma so v čornom kumcu Vujka Hala Centruma za automatizovane jezdženje Smart Mobility Lab přepodat. Vo aktuálnym stavie tvarských dživov sú štvrtk na letnom přiječu vojarovského vyššieho mysnanosti Torstna Rubana Cea informovali. Klitu v januáru započne prvná skupina 20 přistajných ze zariadovaniom pospytných přípravov a založa jednačelniu. Dohromady je niže 100 dživových mysnov plánované. Sledžič chceža v Smart Mobility Lab na automatizovanom jezdženiu, litaniu a ratostve.
0: Zadkula.
1: Každú pondelu.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

Baby Rexha je tež v programe, ona má spev New Religion za vás. A ja tež trošku rocka vás v druhej hodine očakuje The Cure, ona spieva Olivia Rodrigo.

0: Kajšče to v leču zvučení dávaja tušťo športových eventov ve Vúžice.
1: Dola volejbulistša Viktoria Vorklice sú mili čest event Zvonka Vúžice a samo Zvonka Nimske doživič.
0: Voni podachu sa do Prahy na Prague Volleyball Games. Mezonárodný turnier to bieše s mústvami z celej Európy.
1: Hižo piatk sú tam prinie cí rýmili. Dere je biežalo, všetko švýcarské a jenžské sú dobili. Potom sa daše poražka na domiacich z České.
0: Sobotu miachu samsnú bilancu dobychu přečo dalšemu českému mústvu a Austričanám. Poražka pak na dalše nemské mústvo z Radebeula.
1: Přišim sú sa za pofinále kvalifikovali, dokáž bychu cíče v celkovnom hodnočeniu předkova.
0: Tožno je veľké veseločinu. Tak Jan Čota z Kočiny kýše soborov.
2: Za nás byšie to inspirácia, nitkole i viace trénovač, lepe trénovač a na kůži pat tam si zase dojec. To hůbě džovaně je v tým těžáho rána dokáž. Hej, v těch halách hůžba běží, tam je druhé těžára. Vodce dokáž se ty můstva, tak dere hej, animíruje dere ráč.
1: Sobotu na večer běže potom půlfinále, na kterýž jsou se nadžijeli.
2: Tak můžeme ještě půlfinále. Sobu rád, že se nám nerozhčachtilo, ale potom ještě jednu další hru v Cetče Mestno. Tam jsme našli ty širali, ale to co tak zlé nebyše, dokud nám byše tom rejný čas, tak já mám prém spomožáce a můžeme teďko dobu v názorně nazbírat, že byše to no, v opravdě prém zvotovodné a to byše velká klasa.
0: Hej, Ruvo, cítče mestno, znova přečo Jendelčanám z Londona tunkroč přirachu. Na koncu bych upotek jim 4. ze 7 celkov mezinárodného volejbulového turnira.

0: Piatka sobotu běše v Bermuda círušku Nuknica Pravočice Kopšin trošku tvrdša hudba slyšeč.
1: Za fenomet metalové hudby je Nuknicna znáte teritori.
0: Ale Nukstok šakla jace nedává.
1: Jutorika, ach vyšte, da takaj, nedám viac o tom zoniš.
2: Raz, dvaj, tři, čtyři, raz, dvaj.
3: Yeah, baby, znaješ mě, že? Já jsem

0: W kulturnej zarodzie miachu koncydzenia wulki sezonowy finale. Je to był z dobą posledni koncydzenia, na kotrym szłotuj kulturna zaroda swoje rota.
1: Piatk postara so DJ-we duo BAM vo prav partiju atmosféru. Sobotu potom zaklinčachu zynke serbske kapave Janka Hanka, kotraž pšivabi tošto modoch gajšče staršich ľudži do tak menovaného sundownera.
0: Atmosféra tam večo bieše vopravdže vulkotná, kajš rekne to člán skupine Janka Hanka Jan Brezan Heduška.
2: Jara, Rene. Muss man erstmal so eine Kapazität, Litter, das ganze Klopfer, Trinimol, ja, der Maxius in der Skrenose war mal, drei Postbild am Tenisch, nicht der Bosse, nicht zu Korabo, aber, muss man echt das so der Klopfer, aber echt total reiner Kulissa, ist mir Switzer, mir, Joa, Jarune Ladam, da muss Mira, da mir Schopone Luigi, ha, da total cool, aber es war so der Tag, Rene Bohr.
0: Hej, Renie bude potom zaujšie tiež příchodný týždeň, kde zapiska skupina Janka Hanka sobotu v kamietnom dome v Budešine. To je menúci ich příchodný ústup.
1: Kulisa bude zaujšie tiež vulkotná. Všako svieča tam pečacic tú ročnicu kamietnou doma. A to najlepšie zastupie darmotné.
0: Na čerovšie nedžili potom lieca na posledním dňu v kultúrnej zároče zapiska od večera pieči znáte saxofonist Hugh von Dölchen. Kulote konstudzenia potekiem v kultúrnej zároče. A fecich večer z Janka Anka, kajš joli ešte raz vyšiče.